Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Vítáme vás, jsme zpátky a to znamená, že otevíráme dveře našeho rebelského baru. Průvodci dalšího dílu budeme opět my dva, čili Ivo Raška a můj kolega Tomáš Michalík.
1: Přesně po týdnu načneme další epizodu a pokud se nemýlím, tak už je to 68.
0: 68?
1: Byl jsi někdy v nějakém baru tolikrát? 68krát?
0: Ty krásno, já se obávám, že to číslo bylo mnohonásobně vyšší.
1: Dobře.
0: Ale nebudem to rozebírat.
1: Dobře, máš pravdu, o takových věcech se v lepší společnosti nemluví. Raději se budeme věnovat muzice, takže to můžeme oficiálně zahájit a nakopnout.
0: Já jsem pro všemi deseti, takže tady máte Silverstein.

0: První dnešní klip byl v podání kapely Silverstein. No a byl to návrat do roku 2005, kdy jim vyšla druhá deska a single Smile in Your Sleep byl velmi vydařenou pilotní vlaštovkou.
1: Další muzika, kterou si dáme, tak ta bude naopak poměrně nová. Je to zhruba měsíc, kdy nový single vydali Švédové Europe. A pozor, není to jen tak.
0: Ne, rok 2026 pro ně bude hodně důležitý. Nejenže vydali novou píseň, v plánu je i kompletní nová deska.
1: Ta vyjde v září a bude to takový dáreček fanouškům při výročí 40 let od vydání jejich stěžejního alba. No a když jsme u těch oslav, tak jedna proběhne vlastně i u nás, v České republice.
0: A bude to jediný koncert u nás v tomto roce, takže proto máme velkou radost, že si kapela vybrala Ostravu a megakoncert sesterského rádia Čas.
1: Takže si zapište datum 21. listopadu.

0: Treblském baru nám dohráli Europe a jejich novinka nazvaná One by One. V klipu si mimochodem zahrál herec Peter Stormer.
1: Tím se nám udělal krásný oslý můstek, protože další píseň je spojená právě s filmem. Minulý měsíc si odbylo premiéru pokračování mlátičky Mortal Kombat, tedy toho nového zpracování.
0: Jedná se o adaptaci slavné videohry, kde se násilím nikdy nešetřilo. Ale s filmovým zpracováním to bylo malinko složitější.
1: První pokus z roku 95 je vlastně celkem v pohodě, ale dvojka, tak ta je opravdu mizerná. Co však měli oba díly skvělé, tak to byl soundtrack.
0: Najdeme tam kapely jako Fear Factory, Napalm Death, Typo Negative a nebo klasiky z industriálu.
1: Třeba KMFDM, anebo v případě druhého dílu i Rammstein a jejich Engel. Mimochodem, klip k tomu singlu zase vzdává hold filmu Od soumraku do úsvitu.
0: No ale my si píseň dáme pěkně v živém podání.

0: tak žili jako někde v pravěku. Zkus dneska po Brťáku vysvětlit, jak se kdysi přepínali televize bez dálkového ovládání.
1: No, tak tuhle tu funkci zastávali ti nejmladší z rodu většinou a manuálně museli přepínat. Pojďme se ale podívat do 90. a zůstaneme na domácí půdě.
0: Určitě ano. Během let 90. se u nás dařilo novým projektům a kapelám. Byla to úplně jiná doba. A dveře se otevřely novým přístupům a technologiím.
1: Takovým pionýrem, co se týče nových technologií v hudbě, tak to byl Dan Schuster, ústřední postava kapely Tichá dohoda. Ti během 90. let zažívali opravdu velmi slušné období.
0: No tak si ho připomeneme. Tady je jeden z jejich nejznámějších singlů.

0: Ačkoliv bychom ještě rádi nechali náš bar dlouho otevřený, bohužel musíme už začít pomalinku uklízet, no a taky vyhánět hosty.
1: Tam toho vyháníš ty, ten je velký. Blíží se policejní hodina, my bychom totiž neradi platili pokutu, ale než to tady zkasírujeme, tak stihneme ještě jednu píseň.
0: Bude se jednat o specialitu v podání skupiny Halloween. Na přelomu let 2009 a 2010 vyšla deska Unarmed, což byla taková kompilace k výročí 25 let kapely.
1: No, na téhle desce byly speciální verze některých hitů kapely a jednalo se o takovou akusticko-symfonickou úpravu. Ale jak po letech přiznal Andy Deris, byli k tomu spíše dotlačení nahrávací společností.
0: Každopádně vznikla zajímavá nahrávka,

Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na rádiu.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Florian Sen, power metalová síla Majestica a Skardust.

0: Chce si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: Ale samozřejmě takhle zvesela můžeme hezky vstoupit do nového pracovního týdne.
1: Jako po půlnočním rebelu dát tohle.
0: No. Ale to se hodí jako k dnešnímu dni, protože jednak vstupujeme do nového měsíce, máme červen, no a to znamená taky do 1. června. Dnes bude mnoho dětí natahovat ruce a ptát se, co z Mino nestatí.
1: Jo, jo.
0: Já něco chci.
1: Nejdříve s kontrolem žáka jdu. Mimochodem naše děti odjeli na týdenní ozdravný pobyt. Takže...
0: Co se bude dít, Urašku, teď týden?
1: Jo, hele, nevím, no, buď se náš kmen ještě rozroste, anebo se rozvedem, něco z toho. Těžko říct. No, kromě toho, že začíná den dětí a také den Urašku, začíná ostrý budíček. Krásné ráno vám přeje dvojice Raška Michalík a společně s námi také Kristýnka, která už čeká netrpělivě v redakci. Jenomže nejdříve tady máme hudební pozvánku, třeba od Within Temptation.
0: Určitě zařadíme do playlistu také Disturbed.
1: A jako třetí degustační chod z našeho snídaňového meníčka můžu nabídnout Iron Maiden.
0: No a jak to zaznělo, vedle v redakci čeká Kristýnka Kubánková, takže i v tuto chvíli předáme slovo.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas rok. Čas rok.
7: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě, konkrétně na sjezdu z ulice doktora Martinka na Místeckou v Hrabovce, kde se stala dopravní nehoda.

0: Posloucháte Rádio ČES Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. V Česku končí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky. Jedná se o střídení prezenční a distanční výuky na základních školách a základních uměleckých školách. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně to ale měla trvat až do roku 2028.
1: Morava aktuálně.
0: Novíčin láká na opravený bazén. Z brusu nové sportovní a rekreační centrum se veřejnosti otevře už dnes. Podrobnosti má starosta města Stanislav Kopecký.
2: Po rok trvající rekonstrukci jsou bazény, tak dětský i plavecký, v nerezovém provedení. Dodali se také dětské atrakce. Nový o 8 metrů delší tobogán. Přibyly i dvě výřivky s masážními tryskami a celoročním provozem. U venkovních bazénů je také nové osvětlení, sprchy a zeleň. Naprostým unikátem je detekční systém tonutí, který hlídá plavce ve velkém bazénu.
0: Ve Znojmě otevřeli nové centrum zaměřené na ortopedii a jednodenní chirurgii. Specializovat se má například na zákroky kolenních kloubů, na který pacienti často čekají i dlouhé měsíce. Nová klinika chce proto nabízet termíny co nejdříve a zaměří se prý i na rychlejší návrat pacientů do běžného života. Švýcaři na historický titul z mistrovství světa nedosáhli. Ve finálovém souboji 89. světového šampionátu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a jejich stříbrné prokletí dál trvá. Severané naopak slaví už pátý triumf, první od roku 2022. Tolik aktuální zprávy na rádiu ČES Rock.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Doznívá písnička navozující takový letní atmosfér Boys of Summer, no a to má ve svém repertoáru zařazen Don Henley. Mimochodem za měsíc a pár drobných oslaví tento americký zpěvák už 79 let, Tomáši.
1: To je no, pěkně, letí to teda. Ale tohle byla parádní věc, skutečně takové krásné lákadlo. Nicméně k těm narozeninám, jak si tady nastínil, k těm se taky ještě dostaneme. V tuto chvíli 11 minut po 6. je tady ale čas a prostor pro tradiční predikci našich osudů. I Milan Gilnar má napilno a dneska trošku zpoždění, ne? Já jsem se teď jako úplně odbolal jinde.
0: Milan Gilnar má dneska trošku zpoždění, tak než sem přijde, tak nám přečte horoskop někdo jiný. Máme tady totiž Houra, ahoj.
2: Víci, dnes umřete.
3: Cože?
2: Možná vám atraktivní kolega složí poklonu. Leny?
4: Opravdu tam píšou zemřete? To je na horoskop nezvykle konkrétní.
3: A radši se podívám na svůj. Dnes váš manžel zemře? Homer, já mám strach.
2: To je hrůza. Ušetři mě, horoskope. Už se třesu. Au! Krvácím!
0: No, tak snad to nebude pro bíky tak ožehlé. Zejména kvůli tomu, že i já patřím mezi znamení tohoto zvěrokruhu. Nicméně, Milan Gilnar už je tady společně s námi, tak uvidíme, zda jeho horoskop přinese pro bíky něco lepšího. Milane, tak spusti.
5: Počátek týdne bude z pohledu hvězd příjemnější než konec týdne předchozího. Naše emoce, s nimiž budeme reagovat na různé problémy a konflikty, by měly mít optimističtější charakter. Střed týdne by měl být s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných a těch opačných. A konec týdne už ale bude opět náročný. Nadít se můžeme nejen destrukčních událostí karmického charakteru, tedy skořeny v dávné minulosti, ale také vyhroceného prožívání emocí. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilnar.
2: Ten horoskop lhal, až na ten klupač v hlavě a hadí uštnutí se mi skoro nic nestalo. Bude zákusek?
3: Ne, napřed dojezd tu brokolici.
2: Jo, dobře.
6: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rok.

0: Jsou zajímavé a jedna nás právě poměrně zaujala, protože vyšla v časopise Self and Identity, psychologické médium.
1: To vás bude zajímat, protože tahle investice do tohle výzkumu dopadla velmi dobře. mám to tady otevřeno před sebou a představte si, že v tomhletom článku se píše o tom, že rockoví a metaloví fanoušci bývají považováni za ty nejvěrnější na světě. Pro nás to asi není žádné velké překvapení. Teď jsme se to dozvěděli i od vědců. Vlastně je to to, co už všichni tak nějak víme, akorát nyní to máme i oficiálně potvrzeno. Fanoušci metalu jsou podle této studie ke svým oblíbeným kapelám a žánru všeobecně loajálnější než kterýkoliv jiný živý tvor na této planetě.
0: Navíc studie z University of Queensland zjistila, že posluchači extrémní hudby často zpracovávají negativní emoce pozitivním a kontrolovaným způsobem.
1: To je pěkně sofistikovaně.
0: Zdravá naštvanost taková.
1: Ano.
0: Fanoušci metalu vykazují vyšší opakovaný poslech a dlouhodobou reprodukci hudby. Což taky můžeme potvrdit, že je to furt, jako u mě třeba osobně jo.
1: No, v neposlední řadě jde také o to, že posluchači rocku a metalu mají například společnou módu, často tvoří velmi pevnou komunitu. Ke všemu oproti takovým zažitým stereotypům a předsudkům jsme míru milovní a hlavně proti násilí. Tak to slyšíte, nyní už to máme i se štemplem, tady pěkně černé na bílém. Metal patří prostě nejlepší hudební žánr, co patří? Je ten nejlepší hudební žánr, no a proto si můžeme nyní na čas roku, nebo vlastně za malý okamžik, dát třeba Marka Tremontyho, anebo Iron Maiden. Jsme pro?
0: Jsme pro všemi deseti.
1: Jsem rád.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Rusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.

0: Váš rok.
1: Nazdar všichni. Vítám vás po týdnu u Nového rok speciálu. Dnes máme přesně 1. června, takže jednak den dětí, ale taky se pomalu dostáváme do poloviny roku 2026. Takže dnes taková malá bilance, co zajímavého se zatím událo, anebo bylo oznámeno. Od 19 hodin na rádiu Čas rok, od 20 na televizní stanici Rebel.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Tak a máme dobojováno 89. ročník turnaje těch nejlepších v ledním hokeji, i když ono to ne úplně tak vždycky platí, a hlavně v olympijské sezóně. Nemůžeme upřímně říct, že by přijeli úplně všichni nejlepší. Ale i tak se představili parádní hráči, viděli jsme parádní příběhy a i letošní turnaj nabídnul mnohá překvapení.
2: No je. No a mezi to, alespoň pro nás, jednoznačně největší patřil výkon týmu Norska, který senzačně vybojoval bronzové medaile. Vůbec první cené kovy pro tamní hokejový tým. Už v základní skupině Norsko jelo opravdu bomby a potrápilo řadu manšaftů, včetně Kanady. S tou se ostatně potkali včera odpoledne znovu i v zápase o třetí místo a svou cestu šampionátem dokonali senzací. Připomenu teda, pokud jste to nevěděli, norští hokejisté porazili v Curychu v prodloužení Kanadu 3-2, přičemž v 64. minutě rozhodl Noah Steen.
3: Teď ovšem zase šance na přečíslení pro Nory. Sten! A Sten rozhoduje! Norsko má svoji první medaili v historii světových šampionátů!
1: Tak vidíš, no, my vlastně můžeme říct, že jsme ve skupině padli s držiteli medaile, takže to není tak jako přece zlé, jak všichni říkali, no. Což vlastně se týká i našeho vyřazení ve čtvrtfinále, protože do finále se dostali domácí Švýcaři a Finsko a prodlužoval se i tento mač. A vlastně se čekalo, jestli nepadne jediná branka utkání, protože to bylo 0-0 po 60 minutách.
2: Hodně fotbalový výsledek.
1: Ona padla. Ta branka, ale k nelibosti domácích fanoušků do švýcarské sítě. V čase 70-42 rozhodl Konsta Helenius a Finsko tak může slavit pátý titul z mistrovství světa.
2: Už jen dodáme, že český tým v konečném pořadí obsadil páté místo, čímž se zároveň také uzavřela éra trenéra Radima Rulíka. Uvidíme, kdo přijde na jeho místo, já to nevím, ty to víš?
1: No tak Pavel Gross a Zdeněk Moták.
2: Já to už to víš?
1: To všichni to ví už,
2: jo, tak
1: kromě tebe
2: já,
1: asi.
2: Aha, jo, tak jo, já jsem zaspal dobu, nevadí. Dáme si vypsanou fixu a zapomenem na to.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dech.cz.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: Koukáme z okna a právě za nimi máme zataženou oblohu. Místy se do toho přidává i déšť, takže prší pláště, případně deštníky mějte někde v pohotovostní poloze. Ale ty teploty, tak ty jsou na příjemných 16 stupních Celsia.
1: No, nový týden přijde se do Česka opravdu jako střídavé počasí a zažijeme téměř všechno. Chvíli déšť, chvíli sluníčko, počasí chystá opravdu divoký týden. Dočkáme se i teda toho slunečního svitu, ale co se týče dnešního dne, tak tady bych to moc neviděl. Jako teda.
0: V pondělí bude nad naší zemí převládat velká oblačnost s oblačným deštěm, takže asi to, co vidíme teďkom. Během odpoledne bude od severozápadu docházet k ustávání srážek a také k postupnému protrhávání oblačnosti. No a maximální teploty, tak ty vystoupí na 21 stupňů Celsia.
1: Tak s tím tak nějak počítejte, ať nás potom neobštěkáte, že my jsme vás nevarovali, že by třeba dneska mělo svrchnout.
0: Teď už pokračujeme na čas roku s další muzikou, před námi.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tohle byla návštěva kanadských thrash metalistů Annihilator, kteří doznívají na čas roku 7:03 raní.
1: Takže první hodinka dnešního Ostré budíčku za námi, takže taková rozcvička, věřím tomu, úspěšně zdolána. Pokud ne, budete k tomu mít i následující možnosti, protože po 7. hodině nám z našich repro soustav zazní Rammstein.

0: přidá se také David Bowie a Mick Jagger.
1: No a nebude chybět ani česká záležitost, minimálně v podobě kapely Kabát. Slovo také dostane Kristýnka Kubánková v tuto chvíli, protože než se pustíme do muziky, dáme si aktuální zprávy a koukneme, jak to jezdí na cestách.
2: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Víra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Časrock.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě, konkrétně na sjezdu z ulice doktora Martinka na Místeckou v Hrabovce, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Pokles porodnosti v Česku začíná mít další důsledky. Loňské statistiky, podle kterých se narodilo nejméně dětí v historii měření, mají velký vliv na zájem o dětský sortiment. Klesají tak prodeje třeba kočárku nebo autosedaček. Některé prodejny s dětským zbožím tak dokonce zavírají.
2: Morava aktuál.
8: Areál Hlučínského jezera zahajuje sezónu s několika novinkami. Návštěvníci se mohou těšit na opravené sportovní zázemí, nové stínění na pláži nebo půjčovnu paddleboardu a windsurfingu. U vstupu navíc přibyla digitální obrazovka s aktuálními informacemi o areálu i okolí. Olomoucký kraj připravil letní turistickou sezónu plnou novinek. Návštěvníci si užijí v Jeseníkách a dalších místech regionu, jak nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
9: Například v Rapotíně se 6. června otevře Klamárium, moderní návštěvnické centrum, které propojí typy na výlety se zábavnou interaktivní expozicí a optickými iluzemi. V Lipové Lázních 29. června slavnostně otevře nové oblastní turistické informační centrum Jeseníky. Novinkou je také cyklostezka Romže z Konice přes Stražisko, Čechy pod Kosířem až do Prostějova.
8: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Rubljova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na Brazilce Fonseku. Tolik aktuální zprávy, teď pokračuje Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.

0: 7 hodin 11 minut, ladíte ostrý budíček na rádiu Čas Rock, no a my budeme dělat něco, co nás baví, jdeme cestovat v čase v rámci kalendária. Takže první zastávka v roce 1981. Now the Krang video
1: compilation. Právě tehdy vyšlo vůbec první číslo časopisu Heavy Metal Kerrang. Na obálce se objevily tehdy AC/DC a velký prostor jak na titulní straně, tak uvnitř dostali třeba Motorhead, Girl School nebo Saxon.
0: No, teď pojďme do roku 1998. Do velkých problémů se v tento den dostal Scott Weiland z kapely Stone Temple Pilots. V den svého soulového vystoupení v New Yorku byl totiž zatčen a policie ho obvinila z držení heroinu.
1: Jeho? Ježišmar, jak se to mohl stát?
0: Má náhoda. To nebylo jeho, to někdo nastrčil.
1: Pojďme se ale také podívat do roku 2003, kdy se také zatýkalo. V tomto případě si policie došlápla na basáka kapely Slipknot Paula Graye. Ten si vyjel na projížďku po svém rodném městečku v Iově. Nicméně byl u toho totálně opilý a zdrogovaný. K tomu projel křižovatku na červenou a co tomu osud nechtěl, sejmul také jednoho nevinného řidiče. Následně se na místě ještě pokoušel všechny uplatit, za což mu byla ještě naměřena vyšší pokuta, než by dostal normálně. No a ke všemu také putoval na nějaký čas do Mříže. Za Mříže.
0: Takže dnešní pohled do historie je tak z části trošičku true crime, ano. Což mají dneska lidi rádi, ale mají hlavně rádi muziku, takže teď už se na rádiu Čas Rock pojďme věnovat další. Ostrý budík.

0: A letní sezónu pravidelně vyhlíží nejen hudební fanoušci a milovníci pláží, koupaček a podobně, ale také filmoví nadšenci. A je tradicí, že převážná část těch největších trháků má premiéru právě v tomhletom letním období. No a ta letošní nabídka a úroda bude opravdu velmi pestrá. Mimo jiné se na velké plátno vrací náš oblíbenec Steven Spielberg.
1: No a hlavně se vrátil tam, kde mu je opravdu nejlépe, a to je žánr sci-fi. Jeho novinka se jmenuje Den odhalení, ale takhle, kdybych měl říct jeho dvě stěžejní věci, tak i ty ho nečekejte, takovou nějakou rodinnou zábavu. Mm. Naopak, jeho novinka bude blíže k blízkým setkáním třetího druhu.
2: Ta 79letá kampaň, plná lží, musí skončit.
3: Co budeš dělat?
2: Ukážu to celému světu.
4: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa. Když to uděláš, už to nevrátíš.
0: Tak bacha na to, jo. O co přesně půjde, tak to se zatím docela tají. Je to obestřeno takovým, jak to říct, mysteriózním nádechem. Ale podle dostupných ukázek nás čeká opravdu přímá konfrontace s mimozemskou rasou. No a právě den odhalení má být tím oným dnem, kdy se celé lidstvo dozví pravdu. Hlavních rolík, tak v těch se představí Emily Blunt a také vycházející hvězda Josh O'Connor.
1: Jako chceš říct, že americká vláda lhala lidem? Přes 70 let?
0: Ha.
1: Vždycky říkali,
0: nevíš,
1: že ne.
0: To nevíš.
1: Sám Spielberg se vyjádřil, že by vlastně tak nějak trošičku byl rád, kdyby něco z toho byla pravda, ale vůbec nevím, jak tohle to myslel. On byl zveřejněn tedy jeho, řekněme, úryvek z rozhovoru v tom posledním traileru. Ale je zajímavé, že tenhle film jde do kin víceméně zároveň s reálným zveřejněním UFO, které zase americká vláda fakt zveřejnila.
0: Nedávno jsme se o tom bavili tady.
1: Propleteno, nevím.
0: Aha. No, podle odhadů, kritiků a fanoušků, tak Den odhalení má být filmem, který má velké ambice stát se nejen celosvětovým hitem, ale také legendou kinematografie. Dodáme, že do českých kin si na něj můžete vyrazit 11. června.
1: Já budu doufat, že to tak bude, protože Spielberg by si zasloužil po letech zase nějaký velký trhák.
5: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, Budíček na rádiu Čas Rock.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabíjí.

0: vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavební dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Tohle byly stálice české scény, kapela Kabát. Borci, kteří vlastně, dá se říct, jedou nepřetržitě od svých počátků, to se lámali 80. a 90. léta. A před námi je teď zahraniční kapela, ale která to má podobně, sice je mladší, ale od roku 2004, kdy se Alter Bridge dali dohromady, tak jedou bomby taky pořád nepřetržitě.
1: Alter Bridge tady na čas roku zazní už za malou chvíli a mimochodem je to vlastně kapela, která už de facto za pár dní dorazí i do České republiky. Miles Kennedy a spol. Totiž vystoupí na extra bonusovém dnu Rock for People, čili v neděli 14. června. Kromě nich v parku 360 vystoupí třeba Queenstrike, Saxon, God is an Astronaut, no a zlatým hřebíkem budou určitě legendy Iron Maiden.
0: No je, ale my vám to neříkáme jenom tak, protože pozor, jestli chcete být u toho, a to úplně zadarmo, máte možnost.
1: Máš recht, tohle to je opravdu velká šance. Tak posluchači, dobře poslouchejte, jediné, co k tomu potřebujete, je funkční televize, kterou si zapnete na programu televizi Rebel, a pak ještě mějte po ruce vychytralý telefon.
0: Od pondělí, tedy dnes 1.6. do neděle, hrajeme v rámci rebelského léta na televizi Rebel o vstupenky právě na tento speciální den s Iron Maiden. Princip je velice jednoduchý. Kdykoliv na vás skočí QR kód na obrazovce, tak ho blejskněte, zaregistrujte se do soutěže a čím více těch QR kódů nazbíráte, no tak tím větší máte šanci.
1: Přesně tak, tohle je opravdu nabídka, jak výhodná, tak jednoduchá, a rozhodně se vyplatí koukat na Rebela, vychytávat QR kódy a pak jen čekat, zda se štěstí usměje právě na vás, že jo?
0: Protože vidět štěstí, tak Ivo.
1: Ano, já vždycky. Protože vidět Iron Maiden a ostatní tyhle ty velké kapely pěkně po kupě se vám během života nepodaří zase až tak často.
0: A hlavně můžete se postavit mezi jako těch několik set desítek tisíc lidí a všem jako říct, vy jste si to platili, já to mám zadarmo.
1: Tak. Teď už jdeme na muziku. Yes.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: V Jesku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

0: Tohle jsou Rage Against the Machine a skladba Bomb Track, kterou znali velmi dobře i naši sousedé, když jsem jim celou desku, ze které pochází, pouštěl v 90. pořádně nahlas přes stěny našeho skromného bytu. A škoda, že vlastně nedošlo na reunion, tím nemyslím teda našich sousedů, ale Rage Against the Machine, kteří se v roce 2023 pokusili vrátit na pódia. Ale nějakým způsobem to bylo hold nevyšlo.
1: Co říkali jako sousedí tak nějak při poslechu Rage Against the Machine?
0: Já jsem je moc neslyšel.
1: Ty se neslyšel,
0: jo? Sousedy. Ne. Jako my se snažili tlout s těma trapnýma pěstičkama o zeď. No. Ale já jsem je prostě překřičel. O já. Rage Against the Machine je přeřvalo. Jo, stěžovali si potom u mamky, jo, u taťky, no ale tak co mohli dělat. To bylo tak všechno.
1: Takže takhle to vypadalo. Počkej, to bylo ještě v Kunině, nebo to si byl jinde ještě?
0: Ještě
1: nebo?
0: Ve Velkom městě, v Novém Jičíně.
1: Od té doby není Nový Jičín takový, jak jste ho znali.
0: Ano, už je tam klid a ticho.
1: Tě radši vyhostili do Kunína, co potom?
0: Mm-hmm. Tam to tolik nevadí.
1: Jo, tam nešíříš, jo? Rejže,
0: teď jim pouštím na tvrdo a jsou úplně spokojení.
1: Výborně, to s tebou souhlasím. Tolik tedy malá ukázka z našich životů, respektive z života a z mládí Varašky. Teď se pojďme věnovat dalšímu programu na rádiu Čas Rok. Dáme tipy na nové desky, to si buďte jistí, ale k tomu přihodím i Avenged Sevenfold. Fire!

0: Přihodíme panoptiko.
1: Dopravními informacemi a čerstvým přehledem zpráv se za vámi už rozběhla Kristýnka Kubánková, tak jí předáváme slovo.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na ulici Pionýrská v Brně, kde se stala dopravní

0: Banková. Chystá se velká novinka v cestování vlakem po Evropě. Místo několika lístků by stačil pouze jeden. Evropská komise totiž navrhuje systém jednotné jízdenky, která by platila i při cestách přes více států.
1: Morava aktuálně.
0: Nový Čín láká na opravený bazén. Z brusu nové sportovní a rekreační centrum se veřejnosti otevře už dnes. Podrobnosti má starosta města Stanislav Kopecký.
2: Po rok trvající rekonstrukci jsou bazény, dětský i plavecký v nerezovém provedení. Dodali se také dětské atrakce. Nový o 8 metrů delší tobogán. Přibyly i dvě výřivky s masážními tryskami a celoročním provozem. U venkovních bazénů je také nové osvětlení, sprchy a zeleň. Prostým unikátem je detekční systém tonutí, který hlídá plavce ve velkém bazénu.
0: Vysovice na Zlínsku mají novou cyklostezku. Více než 2-kilometrový úsek vede po trase nedokončené Baťovy železnice, tedy osídliště Štěpská u nádraží po konec města směrem na Lutoninu. Trasa pomůže Vysovicku v celkovém propojení obcí. Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Národní celek se už tak v noci ze čtvrtka na pátek představí v New Jersey, kde odehraje generálku před šampionátem proti Guatemale. Do mistrovství stoupí o týden později duelem s Koreou. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

pohodě. 8 hodin, 8 minut stále ladíte frekvence Rádia Čos roku. Zároveň se nacházíme na začátku června a ještě než si začnete balit kufry na dovolenou, můžete si nachystat k tomu i čerstvou muziku na cesty. S novinkou se vytáhl třeba Tommy Lee, i když, abych vás úplně netahal za nos, ve skutečnosti se jedná o překopanou verzi od druhého soulového alba z roku 2005. Nahrávka se jmenuje Tommyland Rides Again a může se pochlubit samozřejmě novým zvukem a všemi těmi parádními mixy, ale třeba také bonusovou skladbou Stupid World. Na té se jako host podílel i Chad Tepper.

Já bych tady měl poměrně něco tvrdšího, protože je tady návrat nekompromisních black metalistů Dimmu Borgir. Po 8 letech pánové vydali novou desku s názvem Grand Serpent Rising. No a jelikož je Norsko v kurzu, teďkom získali medaily na mistrovství světa, tak i na desce můžete slyšet tento zajímavý jazyk v některých písních. Čekání se vyplatilo po 8 letech, to je dlouhá doba. Sice už u toho není kytarista Gelder, ale na druhou stranu se kapela takhle mohla vrátit ke starému způsobu práce. No a ohlasy jsou velice pozitivní.

No a v pátek 22. května se na pultech obchodů objevila i nová fošna od vypsané fixy. No a pánové ji na svém webu popisují takto. Pokud hledáte ideální soundtrack k životu, právě jste ho našli. No a možná i právě proto se tahleta čerstvost jmenuje Ideál. K poslechu i k tanci je na ní přichystáno 12 skladeb, které určitě budou rezonovat během léta na mnoha místech České republiky, protože vypsaná fixa má opravdu nabitý koncertní program.

0: Věříme, že minimálně jedna z těchto věcí vám určitě přijde vhod, tak si to naposlouchejte. Další muzika, kterou na rádiu čas roky stáme, taktéž doufáme, že vám bude dobrým společníkem. Tady to máte.
1: Jsem si tím jistý.
0: Buď.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budí.

První červen, toť dnešní datum, který na nás kouká z kalendářů, a kdybyste se chtěli trošičku ochladit, tak vězte, že do Vánoc bývá 205 dní. V kalendáři má mimochodem své místo, jakožto každý rok 1. června, rezervována Laura.

0: Božský Kája měl tohleto jméno rád. Obliba Laury v posledních letech strmě stoupá, dle aktuálního žebříčku jí náleží 177. příčka, nicméně každý rok postupně přibývají další a další a další a další Laury.
1: A oni k nám začali hlavně proudit z latiny, kde by se dala toto jméno přeložit jako vítěz, nebo tady řečeno vítězka lépe, tak.
0: Ano, takže všem nositelkám tohoto krásného jména přejeme všechno nejlepší. No a také vy, pokud samozřejmě nějakou Lauru znáte, tak ji nezapomeňte poblahopřát. Radost udělá určitě kytice, lahvinka vína, nebo něžné políbení.
1: No ale jelikož už to zaznělo ráno, máme 1. června, tak to znamená, že svůj svátek dnes slaví všeobecně všechny děti.
0: Takže všem těm našim malým klonům přejeme všechno nejlepší. Snad také nepohrdnou trochou pravé rockové muziky. No a tak děti, ještě než vyrazíte někam ven dneska napáchat nějaké zlo, nebo na nějaký dětský den, nebo vyvedete nějakou lumpárnu, nebo naštvete své rodiče a zklamete jejich snahy, tak vám pustíme nějakou muziku.
1: Můžeme. Já jsem třeba včera řekl, že mám pro ně originální dárek, pro moje děti, ke dní dětí. Mm-hmm. Nebudu na ně dneska křičet.
0: Tak to je opravdu, ale
1: s tím si musí vystačit.
0: Velké gesto, to je velké gesto.
1: Takže milé děti, pro vás tady máme Panoptiko.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Ušetříte, když u hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoj 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo, různé ovocné druhy 0,5 litr.

0: litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana, různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
1: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
2: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Pokud jste lidé podobní jako já, kterých asi nevím, jestli takových moc je, ale mám to myšleno tak, jestli třeba žijete svůj život částečně s kalendářem a některé věci potřebujete plánovat dopředu, tak vás možná bude zajímat datum 12. a 13. června. Jestli totiž na tento den nebo dva dny nemáte co dělat, vězte, že můžete navštívit brněnské výstaviště, ten se promění v ráj všech nákladňáků.
1: Ano, ano, startuje tam totiž Transport Show Truck & Bus Brno, pavilon P a vlastně všechny venkovní plochy zaplaví ta nejmodernější dopravní technika, nablízkané traky a autobusy.
0: Ale pozor, nebude to jenom o koukání. Budete mít například i příležitost usednout za volant dakarského speciálu Aleše Loprajze.
1: Jestli vás pustíte.
0: A já myslím, že jo. Když tak ho obejděte. Adrenalin dožil vám vleje kaskadérská show Adama Spešla. Pešla.
1: No, myslelo se samozřejmě i na lidi z oboru, čekají vás tam workshopy, panelové diskuze pro dopravce a pro všechny profíky za volantem je tady skvělá věc, měření zraku zdarma.
0: Mezi další body programu patří i spanilá jízda traku přímo centrem Brna a hokejoví fanoušci pozor, dorazí i speciální autobus HC Kometa Brno, přiveze hráče a ti se vám budou taky podepisovat.
1: Pohov. No a na co ještě se můžeme zaměřit? A tak to je třeba to, že souběžně s výstavou proběhne vyhlášený Burger Festival a také hudební Transport Fest, takže o zábavu vlastně pro celou rodinu je postaráno.
0: Určitě ano, opakujeme, kdy 12. a 13. června v brněnském výstavišti, nenechte si ujít tuhle parádní show.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
5: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
6: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
7: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
8: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: 8 hodin 46 minut aktuálně a my se ještě jednou můžeme zastavit u dnešního data 1. června, protože, jak to tak bývá, vždy je důvod něco slavit, i když dneska ten přípitek bude velice zdravý.
1: No tak vzhledem k tomu, že svůj svátek slaví všechny děti na celém světě, tak proč by ne? Protože zároveň s tím se slaví i Světový den mléka.
0: Ano, můžu ti říct, že u nás doma by se minimálně jedna kravka uživila, protože chlapci to do sebe jako lejou solidně. Mlíko pořád stříhají nové krabice a já to nestačím kupovat.
1: A ty si dáš někde mlíko?
0: Moc ne, jako. Mně nevadí, já mám mlíko rád, ale takhle, někdy mám svoje období, kdy si ho jako našlehám trošku do kávy, no.
1: To jsi říkal do čeho. Ono se to nedá moc dobře s ničím pořádně.
0: Co?
1: No to mlíko, jakože buď do kávy, někdo si ho dává třeba do čaje, no, hlavně teda v Anglii, a jinak samotné, no já si občas taky dám.
0: Vědecky.
1: No, ale jako, že bych to potom nějak prahl, to ani ne, no.
0: Každopádně, co máme určitě rádi, co je společné, tak to bude asi typické kravské mléko.
1: Nejhorší je, když ti dojde.
0: To je nejhorší, potom jsou alternativní varianty.
2: No a jaký mléko teď pijeme?
3: Nouzové rezervní zásoby. Jsme na psím mléku.
2: Na psím mlíku?
3: Není na něm nic špatného. Je výživné, plné vitaminů, vzpomínek krásné fenky. Také vydrží déle než jiné druhy mléka.
2: A jak to?
3: Ani pes by ho nepil.

0: Pondělní ráno začíná být minulostí, protože koukáme na hodiny 8 hodin 55 minut a to znamená, dopoledne je na spadnutí a s tím i závěrečná část Ostrého budíčku.
1: Přesně tak, o závěr téhleté hodinky se postarali Def Leppard s písničkou Demolition Man. Teď nevím, co bylo dřív, film nebo písnička?
0: Ze kterého roku je ta písnička?
1: 99.
0: Tak dřív byl film.
1: Jo.
0: Určitě jo. Teď ti neřeknu, kdy přesně, ale dřív byl film.
1: Jo. Slavný snímek, ve kterém si zahrála Sandra Bullock s Sly Silvestrem Stallonem.
0: A samozřejmě nesmíme vynechat ani Simona Fénixe.
1: Ano, přesně tak.
0: Parádní podání Wesleyho Snipese.
1: Jo. Ten byl v té době hodně populární. Nicméně, před námi je, jak říkal Tomáš, další hodinka, kterou odstartujeme společně s kaplou Hinder.
0: Čeká nás taky skok na Slovensko s kapelou

0: nemusíte se bát, že byste přišli také o Metalliku.
1: Přehled aktuálního, všeho podstatného, co se děje kolem nás a taky jak to jezdí na cestách, tak to už je parketa Kristýnky Kubánkové, které tímto předáváme slovo.
2: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rock tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu, tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Čas Rock. Čas Rock.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na ulici Pionýrská v Brně, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Vstupy do posiloven nebo bazénu výrazně zdražily. Lidé proto více využívají veřejná hřiště a vyhledávají aktivity, která nevyžadují příliš vysoké investice. Pro dost lidí jsou ale finanční náklady důvodem k tomu rezignovat na pohybové aktivity úplně.
1: Morava aktuálně.
0: V Karviné se už klienti přestěhovali do zrekonstruovaného denního centra služeb v domu v Aleji. Využívat jej mohou nejenom seniori, ale i lidé s mentálním postižením. Více nám k tomu řekla vedoucí sociálního odboru magistrátu Martina Smužová.
2: Nové prostory znamenají pro klienty větší komfort, bezpečí i kvalitnější zázemí pro každodenní aktivity. Velmi důležité je také to, že zařízení nabízí potřebnou podporu různým skupinám klientů, seniorům i lidem s mentálním postižením. Současně vytváří prostor pro sociální kontakt, aktivní trávení času a zachování co největší soběstačnosti.
0: Ve Znojmě otevřeli nové centrum zaměřené na ortopedii a jednodenní chirurgii. Specializovat se má například na zákroky kolenních kloubů, na které pacienti často čekají i dlouhé měsíce. Nová klinika chce proto nabízet termíny co nejdříve a zaměří se prý i na rychlejší návrat pacientů do běžného života. Švýcaři na historický titul z mistrovství světa nedosáhli. Ve finálovém souboji 89. světového šampionátu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a jejich stříbrné prokletí trvá dál. Severané naopak slaví už pátý triumf, první od roku 2022. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Pokud máte v kanceláři nebo doma kalendáře, které ukazují celý měsíc a máte tam třeba auta nebo na té hasiče, já nevím, tak je každopádně nezapomeňte přehodit na celý nový měsíc, protože máme 1. června. To znamená, i dnes se narodila hromada známých osobností.
1: No je. No a za všechny mohu vzpomenout třeba amerického herce Morgana Freemana. Tenhle chlapík, který si zahrál v jednom z divácky nejlépe hodnocené filmu historie, čili Vykoupení z věznice Shawshank, slaví úctyhodných 89 let.
2: Něco mě zajímá. Proč jsi to udělal?
3: Jsem nevinný. Jako všichni ostatní tady. Za co sedíš ty?
2: Za vraždu. Jako ty.
3: Nevinný.
2: Jsem jediný viník v Shawshanku.
0: No ale my zavítáme také do hudební branže. Don't get angry with me. I'm in a desperate state. A z tohoto odvětví tady máme kytaristu Rona Wooda z Rolling Stones. Ale kromě hudby, alkoholu a svádění žen patří i mezi jeho koníčky také třeba malování. Dnes mimochodem na svém dortu najde 79 svíček, takže bude potřeba větší dort, ale přejeme všechno nej.
1: No a jako poslední mohu zmínit ještě kanadskou zpěvačku Alanis Morissette. Také ona se narodila na Den dětí. Pro zajímavost mohu dodat, že v roce 1996 se jejího alba Jiggle Little Pill prodalo více jak 30 milionů kopií, což byl nový rekord v prodeji desek, jakého kdy nějaká zpěvačka dosáhla.
0: Tolik tedy k tématu narozenin, my už si pojďme dát další muziku a společně si poslechneme partičku Tublatanka.

0: Váš rok.
1: Pokud byste se v pátek nacházeli někde v blízkosti Brna, tak pro vás máme jeden tip, kam můžete vyrazit, a to konkrétně do Zbíšova, protože tam proběhne akce s názvem Léto podvěží s hlavní hvězdou, kterou bude Proteus.
2: Do areálu můžete vstoupit od 6. večerní, než ovšem dojde na vystoupení samotného Prota a jeho kapely, tak vám rozproudí krev místní kapela Gong Rock. Takže nezapomeňte, Léto podvěží se bude konat tento pátek 5. června pod Zbíšovskou věží Simpson.
1: Tak
2: kdo tam nebyl, tak tam zajděte, je to tam parádní.
1: A dejte fotky.
2: Aspoň psali na internetu.

Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek.

0: Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Recept a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Rádio Čas Rock.
1: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítaná. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: 8 minut po půl desáté dohrál na čas roku novinka tohoto týdne. No a my se s vámi budeme pomalinku vážení loučit, protože Honza Prokeš už tady klepe na dveře.
1: Ano, už tady krouží, my jsme ho viděli, nechceme ho dráždit, takže mu přepustíme místo, ale ještě předtím si dáme jednu věc podle vás.
0: Nedráždi Honzu bosou nohou.
1: Přesně tak. Ahoj kluci, bodlo by něco českého, co vy na to? Třeba taková kapela Seven, bude to pro všechny rokové duše a k nám na prodejnu. Díky moc, Míša.
0: O jakou prodejnu tak může jít?
1: Nevím,
0: tak Míša pracuje?
1: Nevím, nepíše.
0: Tak ať nám napíše.
1: Míša, napíš.
0: Že se možná něco koupili.
1: Kde prodáváš, co prodáváš, za kolik to prodáváš? Jak dlouho to prodávat budeš ještě?
0: My ti pustíme písničku a ty nám něco dodáš, ano? Děkujeme. Takže, já nechci být provokatér, tak se jmenuji mimochodem ta písnička od Seven.
1: Dobře.
0: A od nás je to ale všechno, budeme se těšit zase zítra na slyšenou.
1: A zítra budeme dělat radost.
0: Jo? No. Jo, teď je úterý zase.
1: Je úterý. Zase. Jak před týdnem, i zítra je úterý.
0: Každý týden. Never ending story.
1: Tak zítra ráno. Čus.
2: Ostrý budíček.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
7: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
8: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
9: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník hudebního festivalu Surfest Open Air Ostrava. Už 6. června vystoupí na Slezsko-Ostravském hradě kapely jako Vysací zámek, Vítkovo kvarteto, Panoptiko, Morčata na útěku a mnoho dalších. 18 kapel, 3 pódia. 6. června Slezsko-Ostravský hrad Ostrava.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Čau Bezpolek rockeři, začal nám jak nový týden, tak měsíc, do kterého vám hodně zdaru přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Máme před sebou 5 hodin, které dneska odstartujeme z Disturbed. Přidá se Incubus. A nebo Trivium. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Milan Kellner, ten má pro nás tradičně horoskopy, tak jako Kristýna zprávy. Tak jí dáme slovo a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Řidiči, pozor se aktuálně, dávejte ve Zlíně na třídě Tomáše Batě, kde v tuto chvíli nefunguje semafor. Počítejte tak se zdržením a dopravními komplikacemi. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Rokeři, přeji vám pohodové dopoledne. Posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Chystá se velká novinka v cestování vlakem po Evropě. Místo několika lístků by stačil pouze jeden. Evropská komise totiž navrhla systém jednotné jízdenky. Ta by platila i při cestách přes více států.
2: Morava aktuál.
1: Areál Hlučínského jezera zahajuje sezónu s několika novinkami. Navštěvníci se mohou těšit na opravené sportovní zázemí, nové stínění na pláži nebo půjčovnu paddleboardu a windsurfingu. U vstupu navíc přibyla digitální obrazovka s aktuálními informacemi o areálu i okolí. Zetín chce odstranit takzvaný vizuální smog, připravuje proto nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Jana Rašková, město nechce jít cestou represí.
3: Snažíme se jít spíše cestou motivace a prevence. Například do našeho dotačního programu na obnovu staveb jsme nově přidali podmínku, že příjemce dotace nesmí na fasádu nemovitosti instalovat žádné informační panely, reklamní poutače či plachty. A to po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
1: Manuál bude dostupný na webu města. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Rubljova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na Brazilce Fonseku. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas

0: Na rádiu Čas Rok nám dozněli Disturbed, no a my se posuneme se směrem dál, a to jak jinak než s Milanem Gelnárem, který má pro nás nachystané horoskopy.
1: Počátek týdne bude energeticky vyrovnaný. Hvězdy budou přát především změnám, pohybu, nápaditosti a novým podnětům. Trend k podrazům a podvodům, stejně jako k porušování dohod, zákonů a pravidel, tu bude stále, nicméně ostré hrany těchto konfliktů budou zaobleny. Čtvrt týdne bude ve znamení neustálých změn, pohybu a inspirací. Vše, co se bude dít, pak budeme velmi intenzivně prožívat. Nadít se také můžeme karmických událostí, to znamená události, jež mají kořeny v hluboké minulosti. Konec týdne bude o poznání náročnější. Těžkosti a komplikací bude přibývat, což se bude projevovat konflikty ve vztazích, rozumným myšlením, mluvením i konáním, událostmi destrukčního charakteru, podrazy a podvody a neschopností dodržovat řád a disciplínu. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok.

0: Tři sestry, jedni z tahounů letošního ročníku festivalu Holbarok na grilu, který u toho Opavského stříbrného jezera odstartuje, jak víme všichni, už 24. července. Dva dny skvělé zábavy, o kterou se kromě Loufanánka a jeho hudebního souboru bude starat dalších 12 kapel v čele s Pretty Maids. No a ty můžete vidět za předpokladu, že budete mít platnou vstupenku, kterou koupíte na webu Rádia Časrock. Ta základní vyjde na 1299 korun českých, ale jsou i další dvě varianty, které oproti klasickému vlznému nabízí celou řadu výhod, jako třeba pohoštění u vlastního baru, festivalové tričko, posazení ve VIP stánu a další vymoženosti. Tak, to bychom měli, no a můžeme pokračovat s třeba Stave on Negative, Incubusem a dalšími. Tak se dobře bavte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
4: Nazdár všichni! Vítám vás po týdnu u nového rock speciálu. Dnes máme přesně 1. června, takže jednak den dětí, ale taky se pomalu dostáváme do poloviny roku 2026. Takže dnes taková malá bilance, co zajímavého se zatím událo, anebo bylo oznámeno. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na televizní stanici Rebel.

0: Posloucháte rádio Čas Rock, no a my se jdeme pustit do písničky na přání. Dane, čau.
1: Čau, zdravím Hanze.
0: My tebe taky, nazdar. Víkend za námi, jaký byl?
1: Superní oslavička.
0: Jo, všecko se povedlo.
1: Nějaký koncertiček.
0: Stanul jsi dneska? V pohodě?
1: V pohodě.
0: Takže nebylo to tak náročné. Výborně. Tak, jsi si vybral premiér, její skladbu Nejsi?
1: Jsi. Pro svoji milovanou manželku Veroniku. Dneska máme spolu výročí 7 let. A pro všechny děti, co dneska mají dětský den. Aj Hafanovi, který má 15 let.
0: Vy máte 7 let s drahou chotí, no tak to je krásné. Koupil jsi už nějakou kytku nebo něco? Nebo...
1: To mám to v plánu.
0: Máš to v plánu, bylo by to za vhodné.
1: Jo, jo? Doma po papuli.
0: Po čuní, přesně jak ty říkáš. Tak i pozdrav, užijte si dneska ten krásný den a tady to je, jo? Díky.
1: Jo, děkuju moc.
0: Nazdar, a když už teda byla řeč o tom dětském dnu, nebo to dní dětí, tak tady máme další SMS-ku a Johanzi, prosím tě, zahraj k dnešnímu svátku Den dětí mojí malé dceři Rozárce. Moc děkuji, máma Zuzanka a taky táta. No a taky Rádio Čas Rok přeje.

0: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Víra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Čas Rock.
0: Čas Rock.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na ticketportálu.
7: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
8: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Baby Second Hand jsme se na rádiu Čas rok dostali až k závěru naší dnešní první společné hodiny a my budeme pokračovat pěkně třeba s Running Wild. Z domova to bude Duka. A do třetice Black Crowes. Tak si na rádiu Čas rok budeme hrát, k tomu pro vás máme pozvánku na jednu zajímavou akci a taky bude řeč o jedné opravdové legendě. O jaké? Tak to se rozvíte, když s námi zůstanete i po zprávách, které přináší Kristýna a já vám přeju dobré pondělní dopoledne.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před mostem ve Svinově se můžou tvořit kolony. Nehoda nás potrápí v obci Nový Malín na Šumpersku. V kopcích nad obcí bourala dvě osobní auta. Problémy jsou taky na hlavním tahu Brno-Svitávka. U Kuřimi tady je na vozovce padlý strom, na místě zasahují hasiči. A cvičení policejních složek nás zdrží v Javorníku na Jesenicku v ulici Janošíkově. I tady buďte opatrní.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Vstupy do posiloven nebo bazénu výrazně zdražily. Lidé proto více využívají veřejná hřiště a vyhledávají aktivity, které nevyžadují příliš vysoké investice. Pro dost lidí jsou ale finanční náklady důvodem k tomu rezignovat na pohybové aktivity úplně.
1: Morava aktuálně.
2: Moravskoslezský kraj nechal v Hlučíně na Opavsku vybudovat nové chráněné bydlení. Co novostavba na okrajové ulici nabízí, nám řekla z tiskového odboru hejtmanství Miroslava Chleboňová.
3: Moderní služba s kapacitou 8 lůžek nabídne dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním bezpečné a důstojné zázemí. Podporu při každodenních činnostech a příležitost postupně se osamostatnit. V chráněném bydlení jsou také nepřetržitě přítomní pracovníci organizace Fontána, aby klientům zajistili bezpečí a potřebnou podporu.
2: Vysovice na Zlínsku mají novou cyklostezku. Více než 2-kilometrový úsek vede po trase nedokončené Baťovy železnice, tedy od sídliště Štěpská u nádraží po konec města směrem na Lutoninu. Trasa pomůže Vysovicku v celkovém propojení obcí. Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Národní celek se už tak v noci ze čtvrtka na pátek představí v New Jersey, kde odehraje generálku před šampionátem proti Guatemale. Do mistrovství stoupí o týden později duelem s Koreou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

Je 1. června, no a v tento den roku 1981 vyšlo první číslo časopisu Heavy Metal Kerrang. Na obálce se tehdy objevili AC/DC a velký prostor dostali také Motorhead, Gearshool, Saxon a další světové kapely. No a to je slovo do pranice. Vzpomínáte na tu dobu, jak jsme si takové skvělé počteníčko navzájem půjčovali, to, co v tom bylo napsáno, tak na to jsme během vyučování čuměli tajně pod lavicí a nemohlo to samozřejmě chybět ani na žádné pořádné burze. Klidně se nám svěřte, jak jste na tom vy a hudební publikace. Ujíždíte na nich, máte doma nějaký svazek nebo pravidelně nějaký ten plátek odebíráte. Klidně WhatsApp Rádia Čas Rok s číslem 725331155 je vám plně k dispozici, no takže se můžete pochlubit. Předem díky a od nás za oplátku taky jedna z těch kapel, která byla v té době opravdu všude.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Ano, jsou tady rockové typy, ve kterých bychom vás velice rádi pozvali do Zbichšova. Tam se bude už tento pátek konat akce s názvem Léto pod věží, na které zahraje jak kapela Gong Rock, tak Proteus.

0: Těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
1: Metal Fest.
0: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
2: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický, skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rock se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rock.

0: 11 hodin, skoro 29 minut. No a to je chvíle, protože bychom si mohli na rádiu Čas Rock zahrát podle vás. Co říkáte? 725-331-155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: To byl Chris Rea a na rádiu Čas Rok teď dostává prostor Radim. Zdravíme za volant, ahoj.
1: Čau, Honzíku, tady tě zdravím.
0: A za nazdar, pokud by to rádio šlo trošičku zeslabit, tak by to bylo skvělé, protože slyšíme ozvěnu. Jo, už je to v pohodě?
1: Ano.
0: Nazdar, nazdar. Tak, Radime, vy jste na cestách, kde?
1: No, jedeme z Prahy do Havířova.
0: Ano, konkrétně teď?
1: Konkrétně za Brnem.
0: A?
1: A, dobré, tady zatím neprší už.
0: Ano.
1: No a prčíme po jedničce, no a posloucháme skvělé radio.
0: Tak to nás moc těší, kamaráde, a my přejeme šťastnou cestu, aby ta cesta opravdu byla pořád tak volná až do té Ostravy. Motorhead, komu?
1: No, všem posluchačům, tobě do studia.
0: Díky.
1: A hlavně výčepní Petře do krčmy, do Havířovského skutky.
0: Ano.
1: No a ještě mému taťkovi, který zítra oslaví narozeniny. Jestli můžu poprosit.
0: Samozřejmě.
1: No a pro všechny posluchače z celého rokového rádia.
0: Výborně, takže zdravíme jak do knajpy, tak zdravíme i tvého tatínka, kterému už teď přejeme všechno nejlepší.
1: Jo, díky moc.
0: Čau a šťastnou cestu, Oši.

0: Zas rok. Holba rok na grilu 2026.
1: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrok.cz.
1: Nejsmějen rádio. Jsme Čas rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
4: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
6: Čas rok.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18.

0: Hrad Ostrava.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

smrčí nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Horký, jestliže jsme se dostali k pondělnímu polední a já vám k tomu dnešnímu obědu můžu jako předkrm nabídnout Hammerfall. Hlavnímu chodu Dynastin. O těch mimo jiné hodíme pár slov. No a o dezertíček se postará Jorlande. Takové je hudební menu Rádia Čas Rock, do kterého se pustíme hned po zprávách. Ty už na zbytek dnešního dne přebírá Marcelka, kterou mezi námi vítám. No a vám přeju dobrou chuť a fajn odpoledne.
1: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdku Místku na ulici Jana Švermy. Havarovala tady dvě osobní auta a nehoda nákladňáku a osobního vozidla také komplikuje provoz v Brně na Vídeňské ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Červen přináší řadu změn, například dřívější konec školního roku i nová úsporná opatření. Například letní prázdniny školákům začnou netradičně už v pátek 26. června. Stát také spouští novou etapu dotací Nová zelená úsporám s bezúročnými úvěry a začíná také testování informačního systému přes mobilní telefony, které mají obyvatele varovat před nebezpečím. A díky Evropské unii se už v obchodech nebude prodávat falešný med.
1: Morava aktuálně.
3: Radnice Ostrava jich podpoří osoby se zdravotním postižením. Díky novému dotačnímu programu mohou získat až 100 000 korun. Více podrobností dodává mluvčí obvodu Ilona Honosová.
5: Dotace je určena například na pořízení mobilních pomůcek, úpravy domácnosti či hygienického zázemí, ale také na moderní asistivní technologie a specializovaný software, které usnadňují každodenní život osobám se zdravotním či smyslovým postižením.
3: Příjem žádostí probíhá ode dneška až do 15. června. Olomoucká charita otevřela nový dům, ve kterém soustředí krizovou pomoc pro děti i služby pro celé rodiny. Reaguje tak na rostoucí počet případů domácího násilí, šikany nebo psychických problémů mladých lidí. Odborníci zároveň upozorňují i na nové formy závislostí mezi dětmi a dospívajícími. A nejčastěji jde o kombinace návykových látek. A mistři světa v hokeji jsou Finové, kteří ve včerejším finále porazili domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Historický úspěch slaví Norsko, v boji o bronz senzačně zdolalo favorizovanou Kanadu 3-2. Česká reprezentace letos neuspěla, její cesta turnajem skončila už ve čtvrtfinále právě po porážce s Finskem. Tolik další zprávy naslyšíte.

Na rádiu Čas rok nám dozněli Hammerfall, no a my se teď podíváme do kalendáře, ve kterém je třeba zářez z roku 1972, kdy se Pink Floyd usadili ve studiích Ebbey Road v Londýně a výsledkem bylo co jiného než album Dark Side of the Moon. Basáka kapely Slipknot Paula Graye zatkla v roce 2003 policie poté, co v rodném městě řídil opilý a taky zdrogovaný. Navíc projel křižovatku na červenou a sejmul jiného nevinného řidiče. Ostatní řidiči, kteří se snažili při nehodě mu pomoci, tak chtěl uplatit šešeky na $1000. Nepochodil a policie mu udělila obvinění za držení marihuany, kokainu a řízení pod vlivem drog a alkoholu. Tak, narozeniny slaví Alanis Morissette, Heidi Klum a nebo Morgan Freeman. Svátek má Laura, takže pro všechny, kteří mají důvod dneska slavit, všechno nejlepší a my si tu jednu zmiňovanou dámu teď dáme v plné parádě.

0: Toto byly dynasty, které si představte, přátelé, můžete na letošním ročníku Rockcastu vidět na vlastní oči, aniž byste museli zaplatit za lístek. Ano, slyšíte dobře, tato možnost tady je, protože na rádiu Čas Rock i v červnu pokračujeme v soutěži Tajné úterý, která nabízí vstupenky na různé koncerty, festivaly a další skvělé akce. A kdo ví, možná, že budou v banku hlupeny právě na tento skvělý mejdán, který se v Moravském Krumlově rozjede 13. srpna. To se dozvíte, když budete pozorně poslouchat naše vysílání, ve kterém vám to Ivoš s Tomášem zítra mezi 8. a 9. hodinou ráno prozradí. No, ale dneska je pondělí, za 10 minut půl jedné a my budeme pokračovat s Foreigner, kteří jsou v playlistu nachystáni do těch dalších minut. Za chvíli jsou tady. Dobré odpoledne.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rock.
2: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzní

0: A na každý den v pohodě.
1: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Včera Jørn Lande oslavil 58. narozeniny, ke kterým dodatečně všechno nejlepší, no a kdo ví, možná, že i vy byste chtěli někomu prostřednictvím Rádia Čas rok popřát. Tak vzhůru do toho, 725 33 11 55.
1: Rádio.

0: Toto byly The Darkness, no a my jdeme hrát podle Dušana, ahoj.
1: Čau, zdravím ze sídla Temnoty, Ondo, takže chtěl bych dneska zahrát tomu mezinárodnímu dní dětí, samozřejmě, takže pro všechny děti na celém světě, potom ke svátku všem Laurám, já znám akorát Lauru a její tygry.
0: Taky.
1: To tam nehraje, tak musím pozdravit rokovou rodinu, Láju z Manarela, Tatara, Zdendu do Tachova, Motaka, Petra, no prostě všechny věrné posluchače a skalní radia čas rok a popsat ještě Finsku zisku zlatu velkovému. Já jsem opět utřel, bo já fandím Kanadě, ale to tak je, je to sport. No a jinak tak všem na pohodu, ať si užívají a do druhého pitný režim a jo, ještě jsme zapomněli muziku, takže legend, Iron Maiden, Fear of the Dark,
0: ano, live. Zaspomínáme na jejich uplynulý koncert, že jeho víkendu, bylo to úžasné v Bratislavě. Tak jo, jdeme na to, kamaráde, díky za zavolání, měj se hezky, čau.
1: Díky, měj se, čau.
2: Rádio Čas Rock, pravé rokové rádio. Fear of the...

0: zdarma. Více na deck.cz. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve Fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
2: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
4: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Sice se nám toho do této hodiny nevejde, ale nevěžte hlavu do keři, protože za chvíli se pustíme do dalších 60 minut, ve kterých dostane prostor pan Ptyko. Metallica. A taky Beatles. To je jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas rok zazní, a mám pro vás i návod k tomu, jak se můžete úplně jednoduše dostat zadarmo na chystaný festival Rock for People, který nabídne opravdu světové hudební celebrity. Ale to až po zprávách s Marcelkou a ode mne. Dobré odpoledne.
1: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet rádia Čas rok tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas rok. Už brzy to spustíme. www.časrok.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Čas rok. Čas rok.

0: Řidiči aktuálně pozor v Českém Těšíně. Na Frýdecké ulici havarovala 3 osobní auta. Nehoda 2 vozidel také komplikuje provoz v Olomouci na Dolní Novosadské, právě tak jako ve Znojmě na Sokolské třídě. Opatrnost se určitě vyplatí i v Brně na Osové ulici, kde policisté zasahují u nehody nákladňáku a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock.
0: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Vláda chystá nový protidrogový zákon, který zpřísní prodej kratomu. Koupit ho nově půjde až od 21 let a pouze ve specializovaných prodejnách. Kabinet chce navíc na tuto látku uvalit spotřební daň a zvýšit DPH. Dražší kratom má mladé odradit od nákupu, peníze pak půjdou do fondu prevence. Od července také končí prodej sladkých příchutí do elektronických cigaret.
1: Morava aktuálně.
0: Jihomoravský kraj pokračuje v programu bezplatných obědů pro děti v nouzi. Na téměř 33 milionovou dotaci dosáhne 138 školských zařízení. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Program umožňuje školám a školským zařízením v Jihomoravském kraji hradit náklady na školní stravování za děti a žáky z rodin ohrožených chudobou nebo materiální či potravinovou nouzí. Jedná se zejména o rodiny s nízkou pracovní aktivitou, úplné rodiny nebo například rodiny zatížené dluhy a exekucemi.
0: Karlovice na Bruntálsku zachrání historický zemský dům. Z kdysi výstavního sanatoria, které 30 let chátrá, obec vybuduje 13 nových bytů. Moderní bydlení bude sloužit hlavně pro seniory a rodiny s nižšími příjmy. Projekt má být hotový příští rok, kdy radnice začne shánět peníze na samotnou opravu. A čeští beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák vybojovali na turnaji v Ostravě senzační stříbrné medaile. Nově složená dvojice prošla z kvalifikace až do finále, kde ale nestačila na favorizované Švédsko. Pětidenní sportovní svátek v Dolních Vítkovicích navštívilo rekordních 21 000 diváků. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu.

Začal nový měsíc a to znamená, že když už nebudeme počítat ten dnešek, tak za 9 dnů odstartuje v Hradci Králové další ročník festivalu Rock for People. Ten nabídne hromadu našlapané muziky, o kterou se budou starat takoví borci jako Iron Maiden, Limp Bizkit, Papa Roach, Three Days Grace, Baby Metal, Megadeth, Queensryche a další světové hvězdy. Aktuálně stojí pětidenní vstupenka 6690 korun českých a představte si, že vy jí nebo je můžete mít úplně zadarmo. Stačí sledovat televizi Rebel, kde se ode dneška až do neděle hraje právě olupeny na tuto akci a mít trošku toho štěstí. Princip soutěže, tak ten je úplně jednoduchý. Pokud se na obrazovce objeví QR kód, stačí ho mobilem naskenovat a zaregistrovat se do soutěže. Čím víc těch kódů nazbíráte, tím máte větší možnost vyhrát. Není to jednoduché? Je. Tak se do toho můžete pustit a já vám k tomu jednu z těch jmenovaných kapel nabídnu v plné parádě. Tak dobré odpoledne z Rádiem Čas Rock. Čas Rock.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rok jede na plné obrátky a my nesmíme zapomenout popřát ratolestem k tomu dnešnímu dní dětí. Ten má svoje kořeny už v roce 1920, kdy vznikl v Turecku. V Československu se začal slavit v roce 1951

0: stránku šoupnout na náš WhatsApp s číslem 725-33-1155. Předem velké díky, no a nezapomeňte při cestě domů z práce třeba té své ratolesti něco koupit.
1: Čas rok.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Rok. Kam za sportem.
1: Je tady tradiční rubrika Kam za sportem, ve které pro vás máme pozvánku na zápas o třetí místo v NBL Maxa Ligy. V něm si to dneska od 6 večer na své palubovce rozdá Opava s Brnem, takže jestli máte chuť jim fandit, máte možnost. To my na rádiu Čas Rok zůstaneme u muziky, se kterou jsou nachystaní Kalt, a co bude po nich, tak to už nechám na vás. 725-331-155.
0: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a v něm dostává prostor taky Martin. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Tak, Marťo, ještě pořád v práci?
1: Pořád v práci.
0: No, tak je půl druhé. Do kolika to bude?
1: Do půl čtvrté.
0: Mám ještě dvě hoďky, tak snad to rychle uteče. Vybral jsi Fahrschwanz, komu?
1: Poslám všem, kteří mají rádi správnou hudbu, tak jak si to užijem.
0: Výborně, tak jo, muzika je nachystaná, já ti moc díky a měj se.
1: Čau.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok. Čas rok.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
11: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18.

Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: Tak, toto byly Muse, no a na rádiu Čas Rock se v té další hoďce mrkneme na to, jak si vede u vás novinka týdne, tak je pro tady pozvánka na jeden skvělý festiák a tomu Green Day. Van Halen. A taky Alice Cooper. Takže, co nás na rádiu Čas Rock čeká, jsme si řekli, můžeme se do toho po zprávách pustit. Ty přináší Marcelka, já vám přeju dobré odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád. I přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Řidiči, stále si dávejte pozor. V Českém Těšíně na Frýdecké ulici, kde se odklízí následky dopravní nehody 3 osobních aut. Nehoda osobního auta také komplikuje provoz na hlavním tahu u Rousínova na Vyškovsku a opatrnost se vyplatí také na dálnici D1 na 212. kilometru na trase Brno-Vyškov, kde osobní auto narazilo do svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock.
3: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém dnešku se sice zítra vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. V pátek pak musíme počítat s dalším zatažením oblohy a přeháňkami. Slunce a stabilnější letní teploty nad 25 stupňů se definitivně vrátí až v průběhu víkendu.
4: Morava aktuálně.
3: V Moravskoslezském kraji se lépe dýchá. Z posledního průzkumu vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje Pavla Staňka je to důsledek například čistější dopravy, kotlíkových dotací a dalších opatření.
5: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
3: Masarykův onkologický ústav v Brně otevírá nové velké centrum prevence. Moderní pracoviště na Žlutém kopci výrazně posílí kapacity screeningových programů. Lékaři se zde nově zaměří také na onkologická rizika spojená s nadváhou a obezitou. Investice pomůže odhalit závažná onemocnění včas a zachránit i více životů. A čeští fotbalisté dorazili do New Yorku na blížící se mistrovství světa. Národní tým po nočním letu čeká příprava a čtvrteční generálka proti Guatemale. Na světovém šampionátu v Americe se česká reprezentace představí po dlouhých 20 letech. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: No ale my taky popojedeme, protože před námi je novinka týdne Rádia Čas Rock. Tu nachystala Vrána a já jsem sám zvědavý, s čím přišla.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítaná. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Ladíte Rádio Čas Rock, které bude mimo jiné součástí dalšího ročníku festivalu Help Days. Ten v areálu TJ Slezan Frýdek Místek startuje už tento pátek a nabídne dva dny, ve kterém se vystřídá celkem 16 kapel, jako třeba Hardley, Dimitri, Porta Infermi, 100 na 100, Ingon, Metal Factory a další. Kromě toho proběhnou také dražby unikátních předmětů, ze kterých půjdou penízky pěkně Českému Červenému kříži. Bude nachystané skvělé občerstvení, ale taky autogramiády vystupujících. Všechny potřebné informace, včetně předprodeje vstupenek, najdete na webu této skvělé akce, na kterou jsme všichni srdečně zváni. Tak jako na poslech další muziky, o kterou se za chvíli postarají třeba Van Halen. Přeju vám pokud možno nikým a ničím nerušený poslech.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Help Days 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helpdays.cz. Léto začíná tady. www.helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Rádio Čas Rock.
3: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
1: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
4: Nazdár všichni! Vítám vás po týdnu u nového rock speciálu. Dnes máme přesně 1. června, takže jednak den dětí, ale taky se pomalu dostáváme do poloviny roku 2026. Takže dnes taková malá bilance, co zajímavého se zatím událo, anebo bylo oznámeno. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na televizní stanici Rebel.

0: Nerli Demens, nám jsme se na rádiu Čas Rok dostali k písničce na přání. Tatare, čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny do éteru.
0: My taky, slyšíme v autě?
1: Jo, slyšíme dobře, to je perfektní handsfree.
0: Dobře, a kam jdeš?
1: Už domů z práce.
0: No, chvála Bohu, jak to šlo při pondělku?
1: Na připonělku, no, prostě, jak se to říkal, no, tak jako...
0: Všelijak.
1: Prostě zajebané, jak se dá.
0: Buďme rádi, že to je za nama, jak se říká. Hoveda, SK, komu?
1: Tak. No komu, tak po sobě to dosidla teploty, že, protože mě pozdravil Dušanek, či Dušanek, no.
0: Ano.
1: No, takže samozřejmě celé rokové šlechtě, no, všem, co mě znají, nezapomeňte, že o víkendu je chlebičov, mikrosrát, no, počasí se nám nedaří.
0: Uvidíme. Musíme držet palce.
1: Takže tak.
0: Dobrá.
1: Já se snažím, já už jsem byl i v divadle kvůli toho, do kostela nechodím, protože...
0: Tak to zkus. Tak to zkus, možná
1: že
0: to pomůže. Ale dobrá, tak jo, tak se mi hezky šťastný dojezd domů, ahoj.
1: Čau, čau.
0: A zdárek, no a přátelé, já se už taky pro dnešek loučím. Mějte se krásně a budu se na vás těšit zase. Zítra v 10.

0: Rok. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve Fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD. Build your dreams. www.byd-moravia.cz.
7: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
8: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
9: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu

Jazz Rock. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: Ladíte, Rádio Čas Rok, já jsem se před malou chviličku loučil, ale všechno je jinak, no co se dá dělat, každopádně jedeme dál, ještě na malou chvíli s váma tady budu, takže si budeme hrát skvělou muziku, třeba Skelet. Roba Zobího. A nebo Ronnieho James Ria. Tak podíváme se taky na akci, která se už tento týden chystá v plzeňském amfiteátru Lofotín. Asi víte, o čem mluvím. Tak si na to počkejte, protože k tomu jsou velice důležité informace. Tak jo, přeju dobré odpoledne. No a mějte se.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Řidiči, stále si dávejte pozor v Českém Těšíně na Frýdecké ulici, kde se odklízí následky dopravní nehody 3 osobních aut. Nehoda dodávky a osobního vozidla komplikuje provoz na hlavním tahu na Vyškovsku u Slavkova u Brna a zdržet se můžete také v Brně na Vinohradské ulici, kde se osobní auto srazilo s motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Červen přináší řadu změn, například dřívější konec školního roku i nová úsporná opatření. Například letní prázdniny školákům začnou netradičně už v pátek 26. června. Stát také spouští novou etapu dotací Nová zelená úsporám s bezúročnými úvěry a začíná také testování informačního systému přes mobilní telefony, které mají obyvatele varovat před nebezpečím. A díky Evropské unii se už v obchodech nebude prodávat falešný med.
1: Morava aktuálně.
0: Radnice Ostrava jich podpoří osoby se zdravotním postižením. Díky novému dotačnímu programu mohou získat až 100 000 korun. Více podrobností dodává mluvčí obvodu Ilona Honosová.
2: Dotace je určena například na pořízení mobilních pomůcek, úpravy domácnosti či hygienického zázemí, ale také na moderní asistivní technologie a specializovaný software, které usnadňují každodenní život osobám se zdravotním či smyslovým postižením.
0: Příjem žádostí probíhá ode dneška až do 15. června. Olomoucká charita otevřela nový dům, ve kterém soustředí krizovou pomoc pro děti i služby pro celé rodiny. Reaguje tak na rostoucí počet případů domácího násilí, šikany nebo psychických problémů mladých lidí. Odborníci zároveň upozorňují i na nové formy závislostí mezi dětmi a dospívajícími. A nejčastěji jde o kombinace návykových látek. A tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova narazí v boji o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros na Fonseku z Brazílie. Tolik další zprávy, naslyšenou v 16 hodin. Krásné odpoledne.

Posloucháte Rádio Čas Rock, které má pro vás nachystaný další díl backstage, ve které Zbavuš tentokrát vyspovídá Jirku Darona, promotéra dalšího ročníku Metal Festu. Jak víme, ten v Plzni startuje už tento týden, takže jestli se tam chystáte a chcete mít aktuální info o tom, co si všechno vzít sebou, jak to tam bude vypadat, kde bude možné se ubytovat a další důležité informace, tak si skočte na náš Facebook, kde to máte pěkně pohromadě. No a my popojedeme třeba z Merlion, kteří dostávají prostor právě teď. Čas rok.

0: Toto byly Skelet a my dneska na rádiu Čas Rok mimo jiné řešíme to, jestli taky ujíždíte na rokových časopisech anebo jiných publikacích. Je o tom řeč v souvislosti s tím, že právě 1. června roku 81 vyšlo první číslo časáku Heavy Metal Kerrang. Klidně to můžete šoupat na náš WhatsApp s číslem 725331155, no a já vám k tomu nabídnu Roba Zombieho a taky Sisters of Mercy. Dobré odpoledne.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
1: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas rok.
4: Metal Fest Opener.
5: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
6: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
6: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
4: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
7: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i Street Food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
8: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
9: Už dál nemusíš hledat.
10: Tady jsi správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
9: Žádné kompromisy, žádné hranice.
10: Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu a v něm Edguy, kteří od Jirky poletí klukům, kteří jsou ještě na stavbě. Tak, ať se dílo daří a tady to je. Vy se mějte fajn a zítra čau.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
7: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

všem, tohle byl Rasmus společně s Alet Olzon tady na rádiu Čas Rock. Pondělní odpolední drive je tady od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. A taky Stevie Nicks. You can talk to me. Phil Campbell, Adi Schneider.

0: Ale teď zprávy a dopravit se.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Prostějově na Vrahovické ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Stále jsou velké komplikace také na Vyškovsku, na hlavním tahu u Slavkova u Brna, kde se srazila dodávka a osobní auto. A se zdržením počítejte i v Brně na Vinohradské ulici, kde policisté řeší nehodu osobního auta a motorkáře. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Radio Čas Rock. Právě.
7: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás Oněk Marcel Fabiánová. Vláda chystá nový protidrogový zákon, který zpřísní prodej kratomu. Koupit ho nově půjde až od 21 let a pouze ve specializovaných prodejnách. Kabinet chce navíc na tuto látku uvalit spotřební daň a zvýšit DPH. Dražší kratom má mladé odradit od nákupu, peníze pak půjdou do fondu prevence. Od července také končí prodej sladkých příchutí do elektronických cigaret.
9: Morava aktuálně.
7: Jihomoravský kraj pokračuje v programu bezplatných obědů pro děti v nouzi. Na téměř 33 milionovou dotaci dosáhne 138 školských zařízení. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
10: Program umožňuje školám a školským zařízením v Jihomoravském kraji hradit náklady na školní stravování za děti a žáky z rodin ohrožených chudobou nebo materiální či potravinovou nouzí. Jedná se zejména o rodiny s nízkou pracovní aktivitou, neúplné rodiny nebo například rodiny zatížené dluhy a exekucemi.
7: Karlovice na Bruntálsku zachrání historický zemský dům. Z kdysi výstavního sanatoria, které 30 let chátrá, obec vybuduje 13 nových bytů. Moderní bydlení bude sloužit hlavně pro seniory a rodiny s nižšími příjmy. Projekt má být hotový příští rok, kdy radnice začne shánět peníze na samotnou opravu. A čeští beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák vybojovali na turnaji v Ostravě senzační stříbrné medaile. Nově složená dvojice prošla z kvalifikace až do finále, kde ale nestačila na favorizované Švédsko. Pětidenní sportovní svátek v Dolních Vítkovicích navštívilo rekordních 21 000 diváků. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu.

0: Poslední legionář, tohle byl Aleš Brychta na rádiu Čas Rok, téměř 9 minut po 16. hodině, pondělní odpolední drive. No a taky nahlédnutí malé do toho, jak nám popřijí první červnový týden hvězdy. Máme po úplňku ve Střelci, tam včerejší byl hodně výživný, tak jak se to bude vyvíjet v tomto týdnu? Milane, je to tvoje.
1: Počátek týdne bude o něco klidnější a příjemnější než týden předchozí. Věci by se měly více sklidňovat. Větší bude naše nápaditost, nad víc můžeme šťastných náhod, těžkosti, ale můžeme očekávat v životě milostném. Střed týdne bude opět náročnější než jeho začátek. Tlaky způsobené karmickými příčinami budou větší a naše prožívání emocí dramatičtější. Konec týdne by měl probíhat ve stejném duchu. Nicméně více by nám měla fungovat intuice a také nápaditost a rychlost myšlení by měly být větší. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: V odpoledním driveu tady na rádiu Čas roka. Malý pohled do kalendáře, protože tam už svítí datum 1. června 2026. Začalo nám oficiálně meteorologické léto, protože červen je opravdu tím oficiálním začátkem léta. Na to astronomické si počkáme ještě asi 14 dní plus minus něco. No a s tímhletím vším přichází i sluneční výběr svátků, které jsou stejně pestré jako zmrzlinový pohár. Slaví se Den dětí, Světový den oceánu, ale pozor, i Den bez kalhotek nebo Světový den žiraf. Červen prostě ví, jak pobavit i připomenout důležité věci od ekologie po červené růže. A třeba budete v červnu slavit něco i vy. A vzhledem k tomu, že 1. červen je bez debat ten nejlepší svátek, to znamená Mezinárodní den dětí, tak to probereme společně. Vaše nejoblíbenější filmy, ke kterým se třeba dneska večer vrátíte, co se týče dětských aktivit, stavení bunkru nebo něco úplně jiného. Pojďme to probrat, pojďme se vrátit o pár desítek let a být zase chvilku dětmi. A jestli máte ta svoje rockerčata, tak hlavně dneska buďte s nimi. Jdeme na to, já vám k tomu budu hrát Stevie Nicks, taky Amorphis, taky Pestaloci nebo Metla. A jedna, kterou si vyberete vy. Fajnové pondělní odpoledne, 1. červnové.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Pozor, tohle nebude žádná pohádka.
1: Skřet rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze?
2: Možná.
1: Víra?
2: Možná.
1: Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Čas Rock.
2: Čas Rock.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
8: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: Nebo tak, 16 hodin 30 minut, vy posloucháte Rádio Čas Rok, tady je pondělní odpolední drive, před námi Amorphis a pak vy. 725-33-1155.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na Rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rok a buď ve hře.

odpoledního driveu na rádiu Čas roku, už připravená muzika podle vás. Tady konkrétně podle Jirky Čopes. Co takhle Eklips? Pro všechny, co poslouchají, pro všechny, co si užili hokejové mistrovství světa a pro všechny, co už se těší na Dovču. Díky moc. No tak vyvala Viktoria. Odpolední.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
6: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve Foru Nová Karolina v Ostravě. BYD. Build your dreams. www.byd-moravia.cz.
7: Rok speciál na rádiu Čas Rock.
8: Nazdár všichni. Vítám vás po týdnu u nového Rok speciálu. Dnes máme přesně 1. června, takže jednak den dětí, ale taky se pomalu dostáváme do poloviny roku 2026. Takže dnes taková malá bilance, co zajímavého se zatím událo, anebo bylo oznámeno. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na televizní stanici Rebel.

Lee Soulwood, Phil Kimball a také do toho pořádně hrábnul Lee Snyder za mikrofonem. A ti dva na sebe hodně slyší. 16.54, vy posloucháte Rádio Čas Rock, který je pondělní odpolední drive a také klasika. Po 17. hodině dáme i smečku ne ze země jenom Tisíce jezer, ale také ze země čerstvých hokejových mistrů světa. Tohle jsou Lordy. A do třetice něco z maminčiny domácí kuchyně, Gatecrasher.

0: týdne, která se hodně povedla. Ano, samochvála smrdí, ale fakt je to dobré. No, nejprve do pravicá zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
1: Čas rok.
6: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor na Přerovsku. Na silnici u Dřevohostic havarovalo osobní auto. Stále jsou komplikace také v Prostějově na Vrahovické ulici, kde bourala dvě osobní auta. Hromadná nehoda 4 osobních vozidel pak komplikuje provoz ve Zlíně na Vodní ulici. Tady zasahují i policisté, právě tak jako na Břeclavsku na silnici u Podivína. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock.
0: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém dnešku se sice zítra vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. V pátek pak musíme počítat s dalším zatažením oblohy a přeháňkami. Slunce a stabilnější letní teploty nad 25 stupňů se definitivně vrátí až v průběhu víkendu.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji se lépe dýchá. Z posledního průzkumu vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje Pavla Staňka je to důsledek například čistější dopravy, kotlíkových dotací a dalších opatření.
2: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
0: Masarykův onkologický ústav v Brně otevírá nové velké centrum prevence. Moderní pracoviště na Žlutém kopci výrazně posílí kapacity screeningových programů. Lékaři se zde nově zaměří také na onkologická rizika spojená s nadváhou a obezitou. Investice pomůže odhalit závažná onemocnění včas a zachránit i více životů. A čeští fotbalisté dorazili do New Yorku na blížící se mistrovství světa. Národní tým po nočním letu čeká příprava a čtvrteční generálka proti Guatemale. Na světovém šampionátu v Americe se česká reprezentace představí po dlouhých 20 letech. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: novinka týdne.
1: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítaná. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Rádio Čas Rock. 17 hodin, k tomu už 18 minut, pondělní odpolední drive a také pozvánka k tomuto víkendu. Proč? No protože festivaly jedou a to na plné pecky. Help Days 2026, areál to je Slezan, Frýdek, Místek, pátek, sobota, plán je celkem jasný. Ta vrata se otvírají mnohem dřív, to je jasné. Ale první kapela pátečního odpoledne udeří v 16.45, budou to pozitiv. No a v sobotu všechno začíná v poledne, tedy ve 12.00, navíc krásné datum 6.6.2026, den D, doslova a do písmene. A poprvé do toho právě ve 12 hodin udeří Getaway. Je line-up úžasný, tak doufám, že si to užijete, protože třeba mimo jiné, když jako vytáhnu pátek, tak Ingot, Metal Factory, 100 na 100, taky Dimitri. V sobotu třeba Warning Vision, Red Z, Porta Inferi, Harley, Amorphia, no je očtát. A samozřejmě mezi tím budou probíhat i dražby, protože se to jmenuje Help Days, tak to má i přesah nejenom muzika, kalení a pařby, ale taky můžete páchat dobré skutky. A to je super. Tak se nechte zlákat, veškeré informace a také vstupenky na www.helpdays.cz. Jste srdečně zváni. Užijte si to a hlavně to přežijte ve zdraví.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy, relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: rádio, čas rok, necelé dvě minutky před půl šestou. Pondělní odpolední drive, venku chvilku déšť, chvilku mraky, chvilku slunko, to je aprílové počasí 1. června, proč ne? A před námi Zizí Top a taky ta vaše, 725-33-1155.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Přátel Rádio Čas Rok, jako ne Lex, jako Lexikon Kouzel, ale jako Lex, jako Lex. To je jedno, nechte to být. Na drátě odpoledního driveu Gablons a jeden satanáš. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Haničko, zdravím celou tu naši rokovou rodinku. I ty nový, co jsme poznali na Kamenitém, protože...
0: Vy si je pamatujete?
1: Já si je pamatuju, jako Dučánka, Aleše, jako hlavně taky zdravím kluky z Moravian Riders, který tam s náma seděli, protože byli úplně úžasní. Zdravím Malignant Tumor a zpěváka, který tam s náma dával panáky, ještě než chtěl začít hrát.
0: Šimek s Bilosem jako mají hodně natrénováno, to je pravda, ano.
1: Mají natrénováno a prostě byli úžasní. A nechal bych nám zahrát Panoptiko, hlavně taky promotáka, který chudák to kvůli nemocný dceři nestih a Panoptiko prostě neviděl. A zdravím všechnu tu naši bandu, děkuju za písničku a mějte se všichni, opatrujte se. Holbu letos asi nedám, protože prostě je to k vám daleko, tyjo. ale snad za rok.
0: Zatěpujeme, jestli je to k nám nebo k vám daleko, až zase pojedu směr Krkonoše v září. Prosím tě, bylinky a ti rostou, jo? Je v truhlíku za oknem.
1: O, děkuji.
0: Tady to máš, měj se, čau.
2: Odpolední

0: Ostrava.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
2: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda jedině na Rádiu Čas Rok.
3: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

pustila před hodinkou. Země nejenom tisíce jezer, nejšťastnější a nejmetalovější země na světě, ale také aktuálně země čerstvých hokejových mistrů světa. Tohle byly finští lordi, vy posloucháte Rádio Čas Rock, 18. hodina, šklepe na dveře a pondělní odpolední drive letí do finále. Společně s Cepelíny.

0: tomu dnešní oslavenci, taky co si můžete oslavit soukromně, sami, s rodinou, s přáteli, mimo jiné, a lákačka na zítra. Na to všechno si počkejte, teď doprava a zprávy.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor ve Zlíně na Vodní ulici. Stále se tady odklízí následky hromadné dopravní nehody 4 osobních aut. Na hlavním tahu Svitavy Brno i tady buďte opatrní, na sjezdu do Kuřimi havarovala 2 osobní auta a zdržet se také stále můžete na Břeclavsku na hlavním tahu u Podivína. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Červen přináší řadu změn, například dřívější konec školního roku i nová úsporná opatření. Například letní prázdniny školákům začnou netradičně už v pátek 26. června. Stát také spouští novou etapu dotací Nová zelená úsporám s bezúročnými úvěry a začíná také testování informačního systému přes mobilní telefony, které mají obyvatele varovat před nebezpečím. A díky Evropské unii se už v obchodech nebude prodávat falešný med.
1: Morava aktuálně.
0: Radnice Ostrava jich podpoří osoby se zdravotním postižením. Díky novému dotačnímu programu mohou získat až 100 000 korun. Více podrobností dodává mluvčí obvodu Ilona Honosová.
2: Dotace je určena například na pořízení mobilních pomůcek, úpravy domácnosti či hygienického zázemí, ale také na moderní asistivní technologie a specializovaný software, které usnadňují každodenní život osobám se zdravotním či smyslovým postižením.
0: Příjem žádostí probíhá ode dneška až do 15. června. Olomoucká charita otevřela nový dům, ve kterém soustředí krizovou pomoc pro děti i služby pro celé rodiny. Reaguje tak na rostoucí počet případů domácího násilí, šikany nebo psychických problémů mladých lidí. Odborníci zároveň upozorňují i na nové formy závislostí mezi dětmi a dospívajícími. A nejčastěji jde o kombinace návykových látek. A tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova narazí v boji o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros na Fonseku z Brazílie. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

18 hodin 8 minutek k tomu pondělní odpolední drive 1. červen 2026, mimochodem i Mezinárodní den dětí, ale k tomu se dostaneme, začneme hezky po pořadě, abyste věděli kdo, co, kde, proč, s kým, za kolik a možná, jestli tam byl u toho ještě někdo jiný. A začneme ve světě a pak se vrátíme domů, nebo opačně, začneme doma. Přesně před 20 lety v roce 2006 se u nás začal prodávat automobil Škoda Roadster. Vzbudil hodně velké emoce, ať už ty pozitivní nebo ty negativní. Nechám to takhle. Jako udělejte si názor sami. Myslím, že za těch 20 let už ho úplně všichni máme. Pojďme dál, zabrouzdáme do světa. V roce 1850 byly v Habsburské monarchii vydány úplně první poštovní známky. A v roce 1869 získal patent na elektronický volební stroj Thomas Alva Edison. V roce 1980 začala vysílat televizní stanice CNN a třeba máte i vy nějaké vzpomínky na 1. červen. U nás slaví laury, takže holky, rokeřice, všechno nejlepší k vašim meninám. Narozeniny bys dneska slavila i femme fatale Marilyn Monroe, slaví je i Morgan Freeman, ale nejen oni. 1. června 1947 se totiž narodil Ronnie Wood. No a koho tady máme dál? Třeba Alanis Morissette. A pro zbytek si skočte na náš web časrok.cz. Ať už dneska slavíte cokoliv, všechno nejí.

0: vzpomněla na jeden nejmenovaný film. Kolikrát jste jel, pane Košťál, kolem toho světla? Třikrát, Bohušku, třikrát, že? A k tomu dýmku míru. Ale pojďme dál do kalendáře 1. června 2026. Vy posloucháte Rádio Čas Rok a v odpoledním driveu. Samozřejmě, Mezinárodní den dětí, to je to stěžení pro dnešní den. Taky nám začalo meteorologické léto, ten tak všichni teplomilové mají radost. Já si počkám na říjen, to jsou ty měsíce, které patří mě a které mám nejoblíbenější, ale užijte si to, ať už léto kdekoliv. Na dnešek připadá i den televizních kvízů, den Choď dneska na boso, slaví i olivy, dinosauři, takže já už se zařadím mezi to, protože kdokoliv, koho potkáte, ať už z generace Z, nebo nedej bože z generace Alfa, a řeknete mu vaše datum narození, které začíná 1900, tak je to úplně stejná představa, dinosaurus a já. Pro tuhleto generaci jsme totéž. Co si ještě dneska můžete oslavit? Den řekni někomu něco milého. A já vám teď prozradím jednu věc. Dneska probíhají u nás v rádiu Fokusky. A tady mám bandu rockerů přímo ve studiu. A už skoro hodinu se tady velice dobře bavíme. Jestli vás můžu poprosit, že byste dali vědět o sobě na ten mikrofon, který se právě teď rozsvítil.
1: Ahoj!
2: Ahoj!
0: Dáme tomu štábní kulturu. Řeknu nazdar a vy zdar, jo? Takže čas roku, nazdar!
1: Zdar!
0: Výborně, takže takhle to tady občas vypadá. To jsme všichni střízliví.
3: Odpolední drive na rádiu Čas Rok.
4: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet rádia Čas Rok tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rok. Už brzy to spustíme. www.časrok.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Čas Rok. Čas Rok.
5: Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026.

Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
2: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Někdo se stárnul s Amerikou, třeba jako Škvor, no a někdo by rád se stárnul v Řečku na drátě. Pondělního odpoledního driveu je právě Kréta. Maru, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak povídej, vy jste na Dovči, jak si to užíváte, co chcete za písničku, jak tam je, začni, kde chceš.
1: Hele, tak, začni, kde chci, jo. Takže první řadě vám posíláme trošku sluníčka do té propršené Ostravy.
0: Tady svítí slunko, protože teďka v Porubě. Na té druhé straně je mračisko jako prase, ale momentálně svítí slunko.
1: Protože my tady máme krásných 27, teď jsme se vrátili z moře, od moře.
0: Je slané?
1: Se převlíkáme. Je slané. Je slané. Tu podivu.
0: No tak jo, koho pozdravíme? Muzika už je připravená.
1: Pozdravím úplně všechny. Charlieho, Apola, Helinku, Kominíky, tebe do rádia. A vzpomínejte na nás.
0: Díky.
1: Možná se vrátíme.
0: Vy dvě si to užijte. Bacha na mořské ješky. Pozor na vlny a pozor na alkohol. Tak jo, užívejte Dovču. Zdravíme na Krétu, ahoj.
2: Odpolední drive.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rock. Čas Rock.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve Fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
6: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na ticket portálu.
7: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
0: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď.

0: se postaral o finále dnešního pondělního odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rock. Připravený nový díl Rock speciálu, taky Tomáš Michalík. Vy se mějte a taky se smějte a slyšíme se. Tak čau.
1: Nazdár všichni! Vítám vás po týdnu u nového rok speciálu. Dnes máme přesně 1. června, takže jednak den dětí, ale taky se pomalu dostáváme do poloviny roku 2026. Takže dnes taková malá bilance, co zajímavého se zatím událo, anebo bylo oznámeno. Já jsem zmínil, že dnes máme den dětí. Takže první klip s tím bude tak trošičku souviset, i když bohužel to bude i se smutným nádechem. Rodinných kapel najdeme na rockové a metalové scéně dost, ale Phil Campbell na to šel stejně parádně. Po smrti parťáka Lemmyho Kilmistra se rozhodl pokračovat hudebně dál a tak přizval své 3 syny a založil kapelu s originálním názvem Phil Campbell and the Buster Sons. A dařilo se jim. Viděli jsme je také u nás, ale bohužel letos v březnu Phil umřel. Synové se ale rozhodli pokračovat, jen malinko změnili název na Phil Campbell's Buster Sons.

Pro kapelu Megadeth je letošní rok ve znamení loučení. Na druhou stranu je to konec se vším všudy. Na jaře vyšla deska a pánové ještě hodlají vydatně koncertovat. Já osobně kvituji, že někdo dokáže uzavřít bohatou kariéru na vrcholu. Otázka je, jestli to Dave Mustaine vydrží, anebo se přidá do skupiny muzikantů, kteří si konec rozmysleli. Těžko říct, vy se s nimi každopádně můžete přijít rozloučit třeba do Hradce Králové na letošním ročníku Rock for People, teda jestli ještě seženete lístky.

No a teď je před námi jedno velké oznámení. Švédská legenda kapela Europe letos oslaví úctyhodných 40 let od vydání stěžejní desky The Final Countdown. Co si budeme povídat? Každá veleslavná kapela má ve svém portfoliu minimálně jedno album, které je definuje. No a když se podíváte na koncertní plány kapely, na jednom místě zahlédnete datum 21. listopadu a hned vedle toho dvojtečka Ostrava. Ano, kapela si sama vybrala tuto destinaci a akci sesterského rádia Čas, megakoncert. Takže pevně věřím, že se tam uvidíme a mimo slavné hity si poslechneme třeba i nedávnou novinku.

Pokračuje rok speciál, kde dnes malinko bilancují rok 2026, přesně jeho první polovinu. Některé kapely uzavírají svou bohatou kariéru, jiné se zase po dlouhé době vrátily. To byl, a nebo stále ještě je, případ i průkopníků rap metalu Clawfinger. Na pultech obchodů jste mohli vidět jejich desku po dlouhých 19 letech, jestli teda ještě v dnešní době takové obchody jsou. Každopádně, album se povedlo a proto si dáme i ukázku.

Jsme v závěru dalšího rok speciálu, ale letopočet 2026 nám přinese ještě spoustu věcí, i těch hudebních. Doteď jsem se bavil o věcech, které byly, nebo o deskách, které vyšly. Poslední ukázka bude z alba, které teprve vyjde. Už 12. června pošle do světa novou nahrávku Tarja Turunen. A pozor, hlásí návrat k tvrdému materiálu. Nutno dodat, že třeba společný single s Danny Filtem tomu hodně napovídá. Takže jsme zvědaví a čekáme. A snad z toho nakonec nebudou nějaké žaloby. Tady to tedy máte, Tarja, společně s ní Danny Filt. A já vám moc děkuju. Už teď se těším na příští týden.

Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Kuba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rock.
6: Čas Rock.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
3: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
4: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. All we are, we are, we are all. All we

0: Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Redzet a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
1: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

sam jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noč

Odstartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

herecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na